0: zničeného trupu letadla obklopeného vojenským personálem. Všechny oběti byly příslušníky indických leteckých sil, uvedla armáda. Dodala, že příčiny nehody se vyšetřují. Indická armáda podle AFP disponuje zhruba 100 stárnoucích dvoumotorových letadel An-32 ruské výroby, které plní řadu transportních úkolů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Nizozemsku zahraje o titul. V semifinále porazila Polku Linetovou. O tamní trofej si zahraje po 2 letech. Naposledy se ve finále Krejčíková představila během předloňského triumfu ve Wimbledonu. O 9. titul v kariéře se 30-letá Krejčíková utká s Američankou Montgomeryovou. A ještě počasí. V neděli čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda chce normalizovat vztahy s Čínou. Chamenejího šestidenní pohřeb začne 4. července. Fuksa a Dostál získali zlaté evropské medaile. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Vláda chce normalizovat vztahy s Čínou na úroveň ostatních evropských zemí. Je to prý podstatné pro export českých firem. V sobotním pořadu televize Nova za 5 minut 12 to řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Je podle něj ale potřeba zachovávat vůči Číně obezřetnost. Nedávná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila nad Tchaj-wan podle Macinky mohla být interpretovaná jako vyjádření podpory nezávislosti ostrova. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan uvedl, že dobré vztahy s Tchaj-wanem jsou pragmatickou politikou, protože jeho investice v Česku v dlouhodobém horizontu přesahují ty čínské. Vystrčil podle něj na své cestě ani jednou neřekl, že by Tchaj-wan měl být nezávislý. Svoboda, zdravé hospodaření nebo osobní odpovědnost patří k 10 aktualizovaným ideovým hodnotám ODS. Ty v sobotu strana představila pod názvem Modrý kodex ODS. Definitivní podobu získá do konce roku po schválení výkonnou radou strany. Uvedl to její předseda Martin Kupka na ideové konferenci. Výstupy z konference pak budou podle Kupky přetaveny v nový stranický program. Podoba kodexu se začala rodit už na lednovém kongresu ODS, na kterém bývalého premiéra Petra Fialu v čele strany vystřídal právě Kupka. Pohřeb íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího dostal symbolický termín. Šestidenní rozloučení začne v Teheránu 4. července, tedy přesně v den, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Informují o tom íránská státní média. Alí Chamenejí zemřel ve věku 86 let při útoku na Teherán, kterým Spojené státy a Izrael zahájili 28. února válku s Íránem. Nejvyšším íránským vůdcem byl od roku 1989. Od té doby měl v Íránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu nebo vojenských záležitostech.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko má 2 evropské šampiony v kanoistice. Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský vítěz v sobotu na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul a celkem už 21. evropskou medaili. Kilometr Fuksa na mistrovství Evropy vyhrál po 5 letech. Zlato vybojoval i další český vítěz z Paříže, Josef Dostál. Na pětistovce sice o 0,2 sekundy projel cílem druhý, ale po diskvalifikaci vítězného Poláka Alexe Boruckého se posunul na první místo. Na kilometru předtím Dostál skončil 4. A ještě počasí. V neděli čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidice si připomněli výročí tragédie. V Indii se zřítil vojenský Antonov. Krejčíková si v Nizozemsku zahraje o titul. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Lidice si připomínají výročí válečné tragédie. Nacisté obec vyhladili před 84 lety, když se Čechům mstili za atentát na Heydricha. Muže nad 15 let popravili, ženy skončily v koncentračním táboře a jen vybrané menší děti přežily díky převýchově. Památná tragédie je podle ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka stále aktuální.
2: Před pár lety jsme si mohli myslet, že vzpomínání na lidické mrtvé je věc vzdálená, protože jsme začali brát mír v Evropě jako samozřejmost. A jsme svědky už pátým rokem, že to ta samozřejmost není, ne tak daleko od nás. Opět umírají civilisté, opět jsou děti odvlékány kamsi na převýchovu.
1: Vzpomínková akce v Lidicích proběhla tradičně bez řečnických projevů a dorazilo i několik přeživších, stejně jako zástupců organizací a spolků. Z politiků na místě byly místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dnešní padesátníci se dostávají mezi mlýnské kameny. V tomto věku už často pečují o rodiče. Část z nich kvůli tomu skončí s prací. Vyplývá to z analýzy pro projekt Neviditelní, o které informuje ČTK. Výpadek zaměstnanců přitom přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Člověk bez práce pak přichází o mzdu. Starší lidé se navíc jen obtížně na pracovní trh vracejí. Dlouhodobá nezaměstnanost padesátníků tak je podle analýzy drahá pro všechny. Projekt Neviditelní se snaží zvýšit povědomí o znevýhodněných skupinách lidí, kteří propadají systémem státní pomoci. Vedle pečujících o své blízké jde o samoživitele, nízkopříjmové domácnosti nebo plnoleté, kteří odcházejí z dětských domovů. Transportní letoun Antonov An-32 indické armády se v sobotu zřítil během přistání na základně na severovýchodě země. Při nehodě zemřelo 5 lidí. V indických médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla obklopeného vojenským personálem. Všechny oběti byly příslušníky indických leteckých sil, uvedla armáda. Dodala, že příčiny nehody se vyšetřují. Indická armáda podle AFP disponuje zhruba 100 stárnoucích dvoumotorových letadel An-32 ruské výroby, které plní řadu transportních úkolů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Nizozemsku zahraje o titul. V semifinále porazila Polku Linetovou. O tamní trofej si zahraje po 2 letech. Naposledy se ve finále Krejčíková představila během předloňského triumfu ve Wimbledonu. Po 9. titul v kariéře se 30-letá Krejčíková utká s Američankou Montgomeryovou. A ještě počasí. V neděli čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda chce normalizovat vztahy s Čínou. Chamenejího šestidenní pohřeb začne 4. července. Fuksa a Dostál získali zlaté evropské medaile. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tiplt. Vláda chce normalizovat vztahy s Čínou na úroveň ostatních evropských zemí. Je to prý podstatné pro export českých firem. V sobotním pořadu televize Nova za 5 minut 12 to řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Je podle něj ale potřeba zachovávat vůči Číně obezřetnost. Nedávná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila nad Tchaj-wan podle Macinky mohla být interpretovaná jako vyjádření podpory nezávislosti ostrova. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan uvedl, že dobré vztahy s Tchaj-wanem jsou pragmatickou politikou, protože jeho investice v Česku v dlouhodobém horizontu přesahují ty čínské. Vystrčil podle něj na své cestě ani jednou neřekl, že by Tchaj-wan měl být nezávislý. Svoboda, zdravé hospodaření nebo osobní odpovědnost patří k 10 aktualizovaným ideovým hodnotám ODS. Ty v sobotu strana představila pod názvem Modrý kodex ODS. Definitivní podobu získá do konce roku po schválení výkonnou radou strany. Uvedl to její předseda Martin Kupka na ideové konferenci. Výstupy z konference pak budou podle Kupky přetaveny v nový stranický program. Podoba kodexu se začala rodit už na lednovém kongresu ODS, na kterém bývalého premiéra Petra Fialu v čele strany vystřídal právě Kupka. Pohřeb iránského duchovního vůdce Alího Chameneího dostal symbolický termín. Šestidenní rozloučení začne v Teheránu 4. července, tedy přesně v den, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Informují o tom iránská státní média. Alí Chamenejí zemřel ve věku 86 let při útoku na Teherán, kterým Spojené státy a Izrael zahájili 28. února válku s Íránem. Nejvyšším íránským vůdcem byl od roku 1989. Od té doby měl v Íránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu nebo vojenských záležitostech.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko má dva evropské šampiony v kanoistice. Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský vítěz v sobotu na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul a celkem už 21. evropskou medaili. Kilometr Fuksa na mistrovství Evropy vyhrál po 5 letech. Zlato vybojoval i další český vítěz z Paříže, Josef Dostál. Na pětistovce sice o 0,2 sekundy projel cílem druhý, ale po diskvalifikaci vítězného Poláka Alexe Boruckého se posunul na první místo. Na kilometru předtím Dostál skončil čtvrtý. A ještě počasí. V neděli čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rockzone 105.9.

Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lidice si připomněli výročí tragédie. V Indii se zřítil vojenský Antonov. Krejčíková si v Nizozemsku zahraje o titul. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlt. Lidice si připomínají výročí válečné tragédie. Nacisté obec vyhladili před 84 lety, když se Čechům mstili za atentát na Heydricha. Muže nad 15 let popravili, ženy skončily v koncentračním táboře a jen vybrané menší děti přežily díky převýchově. Památná tragédie je podle ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka stále aktuální.
2: Před pár lety jsme si mohli myslet, že vzpomínání na lidické mrtvé je věc vzdálená, protože jsme začali dát mír v Evropě jako samozřejmost. A jsme svědky už pátým rokem, že to ta samozřejmost není, ne tak daleko od nás. Opět umírají civilisté, opět jsou děti odvlékány kamsi na převýchovu.
1: Vzpomínková akce v Lidicích proběhla tradičně bez řečnických projevů a dorazilo i několik přeživších, stejně jako zástupců organizací a spolků. Z politiků na místě byly místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a předseda Senátu Miloš Vystrčil. Dnešní padesátníci se dostávají mezi mlýnské kameny. V tomto věku už často pečují o rodiče. Část z nich kvůli tomu skončí s prací. Vyplývá to z analýzy pro projekt Neviditelní, o které informuje ČTK. Výpadek zaměstnanců přitom přináší náklady i státu na neodvedených daních a pojistném. Člověk bez práce pak přichází o mzdu. Starší lidé se navíc jen obtížně na pracovní trh vracejí. Dlouhodobá nezaměstnanost padesátníků tak je podle analýzy drahá pro všechny. Projekt Neviditelní se snaží zvýšit povědomí o znevýhodněných skupinách lidí, kteří propadají systémem státní pomoci. Vedle pečujících o své blízké jde o samoživitele, nízkopříjmové domácnosti nebo plnoleté, kteří odcházejí z dětských domovů. Transportní letoun Antonov An-32 indické armády se v sobotu zřítil během přistání na základně na severovýchodě země. Při nehodě zemřelo 5 lidí. V indických médiích se objevily záběry hustého černého dýmu nad základnou a zničeného trupu letadla obklopeného vojenským personálem. Všechny oběti byly příslušníky indických leteckých sil, uvedla armáda. Dodala, že příčiny nehody se vyšetřují. Indická armáda podle AFP disponuje zhruba 100 stárnoucích dvoumotorových letadel An-32 ruské výroby, které plní řadu transportních úkolů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Nizozemsku zahraje o titul. V semifinále porazila Polku Linetovou. O tamní trofej si zahraje po 2 letech. Naposledy se ve finále Krejčíková představila během předloňského triumfu ve Wimbledonu. Po 9. titul v kariéře se 30-letá Krejčíková utká s Američankou Montgomeryovou. A ještě počasí. V neděli čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na většině území přehánky, ojediněle i bouřky. Na jihu a jihozápadě přehánky jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Krásné nedělní ráno, přátelé. Od mikráku vás zdraví Verča, vy posloucháte Radio Rock Zone. Jak už jsem říkala, máme neděli, a to konkrétně 14. června roku 26. Dneska má svátek Roland, Herta, Bazil, Ezilej a taky Rolanda. Taky si připomínáme Světový den dárců krve, takže kdo daruje, dneska má svůj den. Hele, počasí dneska nic moc venku, no asi lepší to nebude, ale ke konci toho dalšího už by zase měly být tropy, takže se máme na co těšit, nějaký to koupaliště určitě bude. No a než se vrhneme na zprávy, tak si koukneme, kam dneska vyrazit. V Hradci Králový dneska Rock for People 2026 v parku 360, dneska to vrcholí, dneska to i končí, a to koncertem kapely Iron Maiden. Tolik tipy ode mě, vy se koukněte ještě na naše sociální sítě, nebo třeba sledujte i naše webovky, konkrétně sekci Club Life, máže tam každý den tipy, kam můžete večer zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje, tak jdem na to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Provoz na D4 komplikuje bourání mostu. Pražský Radotín žije sportovním víkendem a Donald Trump má kulatiny. Silničáři večer uzavřeli D4 u Jíloviště. Na 9. kilometru bylo totiž nutné zbourat most. Obnovení provozu předpokládají během dopoledne, a to po jednom pruhu v každém směru. Do večera by se pak místem mohlo znovu jezdit naplno. Řidiči mohou do té doby uzavřený úsek projet přímo přes Jíloviště. Ve směru do Prahy se na dálnici před uzavřeným úsekem večer vytvořily kolony. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový a ten by měl být hotový příští rok v září. Donald Trump slaví osmdesátiny. Dvojnásobný prezident Spojených států se narodil roku 1946 v New Yorku. Po studiích nastoupil do otcovy firmy, kterou rozšířil ve významné realitní impérium, a vybudoval si díky tomu pozici miliardářské ikony. Tu pak definitivně potvrdil vydáním knihy Umění udělat dohodou.
2: Většině Čechů se Trump poprvé představil jako milý pán, který radí malému Kevinovi v hotelu Plaza. Ten mu ve skutečnosti patřil.
3: Promiňte, kde je recepce?
4: Pořád rovně a pak doleva.
2: Tenhle díl sám doma šel do kin roku 1992, kdy se Trump zrovna rozváděl s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Jakých rozměrů jeho kariéra posléze nabere, to tušil málo kdo. Jako nesmlouvavý konzervativní prezident nastolil politiku Ameriky na prvním místě a ukončil éru, kdy byly státy vstřícným spojencem nejen západní Evropy. Překopal ale i globální zvyky politické kultury. Rozvahu a diplomacii nahradil tvrdostí, arogancí a urputností. Tu ukázal i po neúspěšném atentátu, když s krvácejícím uchem okamžitě vstával a zaťatou pěstí burcoval přihlížející publikum. Nejstarší prezident americké historie má úřad přislíbený až do roku 2029. Tomáš Zemánek.
0: Tak Donaldovi přejeme taky všechno nejlepší. V italském Římě včera demonstrovali tisíce lidí. Pochodovali na protestech uspořádaných proti migraci i na její podporu. Informovala to o tom agentura AP. Petice iniciativy nazvané Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 tisíc podpisů. To zajistilo její projednání v italském parlamentu. Tím se pojem remigrace, který byl dosud považovaný za okrajový, dostal do hlavního politického proudu. Návrh podporovaný pravicovými skupinami požaduje rozsáhlá opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pražský Radotín tento víkend patří sportu. V rámci sportovního festivalu si lidé můžou vyzkoušet více než 20 sportovních disciplín. Zároveň na zhruba 19 místech po celém Radotíně probíhají turnaje a závody a zapojují se do nich i sportovní oddíly. Centrum dění by měl být u Biotopu. Organizátor radotínského sportfestu Jan Barák říká, že probíhají i turnaje pro veřejnost na registraci.
5: Beach volejbal, plavání, cyklistika a další. A pak jsou aktivity pro příchozí, pro veřejnost, paddleboardy, biatlon, padel, závnaka, aquatlon, megabordy, kuželky a tak dále. Spousta sportovních odvětví a tady jsou aktivity pro děti, jako skákací hrady a další aktivity.
0: Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno. a bude to jenom jeden koncert. Kapela 22. května 2027 oslaví 25 let v zámeckém parku Kačina. Žádné festivaly, žádné turné, žádné tak zase příští týden. Jen jeden večer a jedno místo. První vlna 10 000 lupenů zmizela okamžitě. Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy rybičky udělali. Prostě jejich největší všechno. A závěrem si dáme počasí. Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ubývat a nejvyšší dnešní teploty 18 až 20 stupňů. Máme 7 hodin, 5 minut k tomu, vy pořád posloucháte Radio Rock Zone. No a teď už nás čeká další muzika. Teď za chvilku už vykopneme s kapelou Škvor. Takže fajn ráno vám od mikráku přeje Veronika.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Na D4 mezi 4. a 9. kilometru ve směru do Písku budou probíhat práce na silnici, komunikace je tam dočasně uzavřena. Objedete to přes Jíloviště a na D10 na 10. kilometru ve směru na Turnov, tak tam bourala dvě osobní auta, blokujou jeden jízdní pruh, kolona tam má přes kilometr. Po nehodě dvou nákladních aut a následným požáru zůstává D2 na 11. kilometru výrazně omezená. Úklid a vyšetřování nehody potrvají delší dobu, takže v místě se tvoří kolony v obou směrech. Ve směru na Brno je doprava odkláněna na exitu 11, ve směru na Slovensko na exitu 3. Na D1 na 197. ve směru do Prahy je z důvodu prací na silnici uzavřen úsek komunikace. Objízdná trasa vede přes exit 194. No a na závěr, na cestě z Benešova na Prahu na Trojce před nájezdem na D1 u Senohrab, tak tam se vytvořila zhruba 3 kilometry dlouhá kolona. Tolik ode mě tipy z dopravy, vy hlavně jezděte opatrně, dávejte bacha, ať nečtu tady za chvilku i o vás. No a teď už za chvilku na rádio Rockzone si dáme jednu hudební novinku a tentokrát od kapely Europe.
2: Rádio Rockzone.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádio Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Jo, přátelé, kam dneska naživo, na to se hned spolu mrkneme. V Hradci Králový dneska vrcholí Rock for People 2026 v parku 360. A to konkrétně kapelou a jejich koncertem Iron Maiden, takže se máme na co těšit. Praha, Night Bus dneska v klubu Bike Jesus a v Cross klubu dneska zahrajou a vystoupí kapela Květy. Tolik tipy ode mě, vy samozřejmě sledujte naše sociální sítě, každý den tam máte tipy, kam můžete vyrazit a nejen to, je tam spoustu dalších zajímavostí. No a taky sledujte naše webovky www.rockzone.cz a to konkrétně sekci Club Life, každý den tam máte tipy, kam můžete večer vyrazit. No a my jdeme na další muziku. Od Mikráku vás zdraví Veronika, vy dál poslouchejte Radio Rockzone.
0: Radio Rockzone. Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Dneska čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty na dnešek 18 až 20 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Krásné ráno s rádiem Rockzone vám přeje Veronika. Máme 7 hodin 58 minut. Neděli 14. června roku 26. Svátek slaví Roland, takže všem Rolandům všechno nejlepší a taky si připomínáme Světový den dárců krve. No a přátelé, ještě se koukneme, kam večer za muzikou v v Hradci Králový dneska vrcholí Rock for People roku 2026 parku 360 a to koncertem kapely Iron Maiden. No a další tipy najdete u nás na sociálních sítích nebo třeba taky na našem webu. A to konkrétně v sekci Club Life, tam samozřejmě koukejte každý den, protože jsou tam každý den pro vás připravený tipy, kam můžete večer vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Silný vítr ve středních Čechách polámal stromy. Mladí lékaři v Anglii odvolali stávku a poštovní muzeum v Praze má nový kabátek. Silný vítr dnes ve středních Čechách polámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy, kde bylo třeba pomoci několika lodí. Spadlý strom třeba zastavil provoz na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Omezení provozu je též kvůli pádu stromu do prostoru dráhy na trati mezi Berounem a Zdicemi. Poštovní muzeum v Praze má nový kabát. Teď je 6. součástí Národního technického muzea a sídlí ve Vávrově mlýně na Praze 1. Návštěvníci si tam prohlédnou například expozice o historii pošty, telefonu i telegramu. Kurátor muzea Jan Hošťák představuje opravdový unikát.
2: Jeden z nejzajímavějších exponátů, který tu máme, tak je například osobní telefon Františka Ferdinanda Deste ze zámku Konopiště. Ten je technicky zajímavý i v tom, že má poměrně hodně dlouhou šňůru mezi sluchátkem a samotným přístrojem, protože při telefonování rád pochodoval po místnosti.
0: Začínající lékaři v Anglii zařadili zpátečku. Odvolali stávku, která měla začít zítra. S odvoláním na profesní a odborový svaz to napsala agentura Reuters. Důvodem stažení stávky je nový návrh vlády, o kterém se bude hlasovat. Několikadenní stávka začínajících lékařů se v Anglii naposledy uskutečnila v dubnu, kdy britská lékařská asociace odmítla nabídku na zlepšení platů, o které tehdy jejich strana prohlásila, že už se nezmění. Podle svazu ale návrh nedokázal zvrátit dlouholetý pokles platů ani vyřešit problém s nedostatkem personálu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Teniska Bára Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hergotenboši zahraje o 9. titul v kariéře. Její soupeřkou bude 484. hráčka světa Robin Montgomeryová z USA, která se dostala z kvalifikace až do finále. 30-letá Krejčíková je ve finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře může vybojovat druhý turnajový triumf na trávě. O 9 let mladší Montgomeryová se ve finále na okruhu světového poháru představí poprvé. Horký že slíže přichází po 5 letech s novou deskou. Ta ponese jméno A čarovné slovíčko? Album vyjde na konci prázdnin, nabíde 16 tracků a kapela ji pokřtí 28. srpna na svém festiáku Slížovica. Na podzim pak novinku představí na čarovném tour. To odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. A závěrem si dáme počasí. Dneska čekejme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s občasnými přeháňkami. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Tolik zprávy, tolik počasí. Máme 8 hodin, 3 minuty k tomu. Vy pořád posloucháte Radio Rockzone. No a my už se vrhneme na další muziku a další hodinu odpálíme s legendární Pohodou od kapely Kabát. Tak jdem na věc.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska čekujeme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s občasnými přehánkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty na dnešek čekejme 18 až 20 stupňů. Máme 8 hodin 17 minut, no a za chvilku už nás na rádiu Rock Zone čeká jedna hudební novinka. No a krásný ráno vám přeje Veronika.
0: Rádio Rock Zone.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádio Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely Bon Jovi právě dohrál na rádiu Rockzone. Máme 8 hodin 32 minut. No a mrkneme, kam dneska můžete vyrazit. V Hradci Králové dneska vrcholí poslední a závěrečný den festivalu Rock for People 2026, a to v parku 360. Dneska to tam zavřou legendární Iron Maiden. V Praze Night Bus, v klubu Bike Jesus a v cross klubu Květy.
0: Radio Rock Zone.
2: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na D35 se na 290. Tak ještě jednou, na D35 se na 290. ve směru do Ostravy, tak tam stojí na vozovce. Odstavená dodávka blokuje pravý jízdní pruh. V Jablonci nad Nisou, v Palackého ulici u Vrchlických sadů, tak tam došlo ke střetu osobáku s autobusem, jeden pruh je tam neprůjezdnej. Na D11 na 33. ve směru do Prahy, tak tam stojí na vozovce odstavená dodávka. No a bouralo se i na Jindřichohradecku v Dačicích, na místě zasahují policajti. Máme 8 hodin, 45 minut, vy pořád posloucháte rádio Rock Zone, no a my jdeme na další muziku.
0: Rádio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
4: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
3: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
4: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak byla Muse se svým psychem, právě dohrála na rádiu Rock Zone. Máme přesně 9 hodin, teď to tam skočilo. Neděli 14. června 2026. Svátek dneska slaví tato veselá partička v čele s Rolandem, potom Herta, Bazil, Ezilej a taky Rolanda. Takže všechno nejlepší. Dneska si taky připomínáme Světový den dárců krve. V Hradci Králové dneska poslední den a takovej vrchol festivalu Rock for People roku 26 parku 360. Vystoupí tam kapela Iron Maiden. V Praze v klubu Bike Jesus Night Bus. No a vy se mrkněte k nám na sociální sítě nebo třeba na www.rockzone.cz. To jsou naše webovky. A konkrétně do sekce Club Life. Máte tam další tip, kam třeba můžete dneska večer zajít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Provoz na D4 komplikuje bourání mostu. Policie varuje před riskováním u železnic a Donald Trump má kulatiny. Silničáři večer uzavřeli D4 u Jiloviště. Na 9. kilometru bylo totiž nutné zbourat most. Obnovení provozu se předpokládá během dopoledne, a to v jednom pruhu v každém směru. Do večera by se pak místo mohlo znovu jezdit naplno. Řidiči mohou do té doby uzavřený úsek projet přímo přes Jiloviště. Ve směru do Prahy se na D1 před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Původní most ze 70. let nahradí nový, který bude hotový příští rok v září. Lidé stále nebezpečně vstupují do kolejiště a přecházejí trať mimo povolená místa. Policie proto kontroluje okolí železnic po celé republice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během několika dnů 75 lidí, kteří porušili pravidla. Podle policistů tím ohrozili své zdraví i životy. Policie proto vyzývá k větší opatrnosti v okolí tratí.
2: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Moravskoslezský kraj.
0: Donald Trump slaví osmdesátiny. Dvojnásobný prezident Spojených států se narodil roku 1946 v New Yorku. Po studiích nastoupil do otcovy firmy, kterou rozšířil ve významné realitní impérium a vybudoval si díky tomu pozici miliardářské ikony.
3: Většině Čechů se Trump poprvé představil jako milý pán, který radí malému Kevinovi v hotelu Plaza. Ten mu ve skutečnosti patřil.
4: Promiňte, kde je recepce?
5: Pořád rovně a pak doleva.
3: Tenhle díl sám doma šel do kin roku 1992, kdy se Trump zrovna rozváděl s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Jakých rozměrů jeho kariéra posléze nabere, to tušil málo kdo. Jako nesmlouvavý konzervativní prezident nastolil politiku Ameriky na prvním místě a ukončil éru, kdy byly státy vstřícným spojencem nejen západní Evropy. Překopal ale i globální zvyky politické kultury. Rozvahu a diplomacii nahradil tvrdostí, arogancí a urputností. Tu ukázal i po neúspěšném atentátu, když s krvácejícím uchem okamžitě vstával a zaťatou pěstí burcoval přihlížející publikum. Nejstarší prezident americké historie má úřad přislíbený až do roku 2029. Tomáš Zemánek.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska čekujeme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s nějakýma těma přehánkama. Večer budou srážky ustávat. Teploty 18 až 20 stupňů. My máme 9 hodin 19 minut k tomu, no a za chvilku už si tady na rádiu Rock Zone dáme další hudební novinku. Tentokrát od kapely Nickelback.
0: Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Novinka, exkluzivně na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: 9 hodin 33 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone, od mikrofonu vás zdraví Veronika. Koukneme, kam můžete dneska vyrazit za živou muzikou. Mám tady nějakou Prahu v Cross klubu, dneska vystoupí Květy, v klubu Bike Jesus Nightbus, no a velký dneska vrchol v Hradci Králové, Rock for People, dneska končí vrcholí, a to v parku 360 koncertem kapely Iron Maiden. Tolik tipy ode mě, vy samozřejmě sledujte naše webové stránky i naše sociální sítě. No a my jdeme na další muziku. V nejbližší čtvrthodince nás čekají kapely AC/DC a teď už za chvilku Guns N' Roses.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mornířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: 9 hodin 47 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone. Mrkneme, jak je dneska. Dneska teda nic moc, žádný sluníčko. Proměnlivá, převážně velká oblačnost, nějaký ty přehánky. Večer by měly srážky tak trošku ustávat. Teploty dneska do 20, no ale ke konci příštího týdne už začnou zase pořádný tropy, tak už budeme moc vyrazit někam na koupaliště. No a než si dáme zprávy v celou, tak se ještě vrhneme na další muziku. Čekají nás kapely U2 a taky třeba Green Day.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru, jen za 21,90. Albert.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
4: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.

0: Kapela U2 nás na vlnách Rádia Rock Zone doprovodila skoro do 10. hodiny, 9.58 přesně, od Mikrákova zdraví Veronika. Máme neděli 14. června, kde svátek slaví všichni Rulandové, takže chlapci, všechno nejlepší. Taky si připomínáme Světový den dárců krve. No a to nejenom pro lidi, ale taky pro zvířata, o tom si řekneme i ve zprávách. Kam večer vyrazit? V Krosklubu, dneska večer kapela Květy, no a v parku 360 v Hradci Králové dneska vrcholí Rock for People. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Organizace schání více psích dárců krve. Poštovní muzeum v Praze má nový kabát a na jihu Mexika byl zastřelen starosta. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto pro příležitosti dnešního Světové dne dárců krve vyzývá majitele psů k zapojení do dárcovství a tím ke zvýšení dostupnosti transfuzní léčby pro psy. Uvedla to v tiskové zprávě. Poštovní muzeum v Praze má nový kabátek. Teď je šestou součástí Národního technického muzea a sídlí ve Vávrově Mlýně na Praze 1. Návštěvníci si tam prohlédnou například expozice o historii pošty, telefonu i telegramu. Kurátor muzea Jan Hosták představuje opravdový unikát.
2: Jeden z nejzajímavějších exponátů, který tu máme, tak je například osobní telefon Františka Ferdinanda Deste ze zámku Konopiště. Ten je technicky zajímavý i v tom, že má poměrně hodně dlouhou šňůru mezi sluchátkem a samotným přístrojem, protože při telefonování rád pochodoval po místnosti.
0: Na jihu Mexika byl zastřelen starosta. Podle agentury AFP to dnes uvedly místní úřady, které se zároveň snaží dopadnout pachatele. V oblasti působí drogové kartely. Joel Bravo, starosta města San Miguel Amatitlán s necelými 7000 obyvateli, zemřel při ozbrojeném úteku. Uvedla to prokuratura v prohlášení, aniž by k incidentu poskytla další podrobnosti. Prokuratura také oznámila, že v oblasti byla posílená policejní přítomnost a ve spolupráci s federálními silami byl nasazen pátrací tým s cílem dopadnout útočníky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kajakář Josef Dostál získal na mistrovství Evropy v Portugalsku zlato na 500 metrů. Ve finále sice projel cílem jako druhý. Vítězný Polák Aleš Borucký byl ale následně diskvalifikován. Olympijský vítěz Paříže tak slaví už svůj pátý evropský titul. Na pětistovce je zároveň úřadující mistrem světa. Pro českou výpravu jde o druhé zlato po triumfu Martina Fuchsy na kilometru. Do kina můžete vyrazit na film Pět švestek. Režisér Jan Svěják v něm vyměnil rodný český rybníček za nekonečné mořské dálavy a natočil svou novou letní komedii přímo na palubě katamaránu. Pokračuje naše Saša Ptáčková.
3: Věra se rozhodne znovu svolat starou partu a vyrazit k moři, kde kdysi bývali opravdu šťastní.
4: Potřebuji, abyste mě vzali na loď, abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebudou staré křivdy, které vyplují na povrch, ale vlastní děti, které nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení.
5: Volej, že se máme vrátit.
6: Máma,
5: musí pobyt u moře vysloveně prospívá, tak ať si vyserou v oko.
0: Dnes ta nás čeká převážně zataženo s občasnými přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Máme 10 hodin, 1 minutu k tomu, vy posloucháte Radio Rock Zone, no a teď už vykopneme z kabáty a jejich bárou, tak jdem na věc.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme jednu z nejznámějších skladeb od rockový básnířky Patti Smith. Song Dancing Barefoot je považovaný za jednu z jejich nejzásadnějších písní a během let ho převzala řada dalších kapel a taky interpretů. Takže právě teď už na rádiu Rock Zone Patti Smith a její Dancing Barefoot.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: To byla Patti Smith na Rádio Rock Zone. Mrkneme, jak bude a jak je dneska. Teď sice trošku vysvětlo sluníčko, na Smíchově v Praze spíš polojasno, ale dneska bude na většině území spíš zataženo s proměnlivou oblačností. Sem tam nějaký ty přehánky. Večer by to s těma přehánkama mělo být trošku lepší, budou srážky ustávat. Teploty na dnešek 18 až 20. No a postupně během týdne se bude oteplovat a na konci příštího týdne už budou tropy, takže se máme na co těšit.
0: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
0: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
0: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Tak samozřejmě nemusím už asi připomínat, ale já to vlastně ještě teď jednou připomenu. V Hradci Králové dneska vrcholí Rock for People, a to koncertem kapely, už jsem úplně chtěla říct Guns N' Roses. Ne, ty byly loni, to jsem prošvihla, což mě trošku mrzí, ale dneska večer tam vystoupí Iron Maiden. Tak si to nenechte ujít, no a třeba kdo je z Brna, tak tam na ten víkend tam probíhají dny dopravní nostalgie v Brně 2026. Tamní dopravní podnik města tam má takovou zajímavou akcičku, kde prostě návštěvníci můžou vidět historický tramvaje z druhé poloviny 19. století, parní lokomotivu Karolin, elektrický motorový vozy číslo 99 ze 40. let 20. století, no a T3 z roku 72 a trolejbusy Škoda. Tyjo, zlatý dobrý T3, vidím to jako včera, co jezdili a podle mě byly úplně nejlepší. No a my už teď jdeme na další muziku, je 10.38 a krásný odpoledne, dopoledne ještě s Rockzonem vám přeje Veronika.
0: Rádio Rockzone. Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mornířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Dneska bude převážně zataženo velkou oblačností, občas může i zapršet, večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 18 až 20, no ale dobrá zpráva, že ke konci týdne by se mělo opět počasí vylepšit a začnou konečně tropy, takže budeme moct vyrazit někam na koupaliště. No, ale než se nám oteplí, vyrazíme na koupaliště, tak jdeme ještě na další muziku.
0: Radio Rock Zone.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují del.
6: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
7: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Posloucháte Radio Rock Zone, krásný ještě dopoledne vám přeje od mikráku Veronika. Máme 11 hodin přesně. Je neděle 14. června roku 26 a to znamená, že dneska v Hradci Králové vrcholí festival Rock for People a to koncertem Iron Maiden v tamním parku 360. Já taky připomenu, že dneska slaví svátek Roland, Herta, Bazil, Ezilej a taky Rolanda, teda to jsou jména, ale každopádně jejich nositelům všechno nejlepší. Světový den dárců krve, jen tak pro připomenutí, no a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Silničáři obnovili provoz na D4 u Jiloviště. Policie varuje před riskováním u železnic a žralok v Austrálii vážně zranil ženu. A začínáme dobrou zprávou z D4. Silničáři obnovili provoz na dálnici u Jiloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči už projedou v jednom pruhu v obou směrech. Most je už zbouraný, na místě pokračují odklízecí práce. Agentuře ČTK to řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Dálnice byla zavřená od včerejších 7 hodin večer. Úplné zprovoznění D4 silničáři čekají během odpoledne. Lidé stále nebezpečněji vstupují do kolejiště a přecházejí trať mimo povolená místa. Policie proto kontroluje okolí železnic po celé republice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během několika dnů 75 lidí, kteří porušili pravidla. Podle policistů tím ohrozili své zdraví i životy. Policie proto vyzývá k větší opatrnosti v okolí tratí.
2: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová z Moravskoslezský kraj.
0: V australském Sydney napadl žralok 35-letou ženu. Se vážnými zraněními skončila v nemocnici. Podle svědků šlo o žraloka bílého, který měřil asi 3,5 metru. Úřady po útoku zavřely několik pláží v okolí. Za poslední měsíc jde už o čtvrtý podobný incident. 3 předchozí skončily smrtí. Vědci se domnívají, že za vyšším počtem útoků mohou být i teplejší oceány.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Skotští fotbalisté porazili na mistrovství světa Haiti 1-0 a posunuli se do čela skupiny C. Pro Skotsko jde o první vítězství na světovém šampionátu od roku 1990. Naopak Turecko návrat na mistrovství světa po 24 letech nezvládlo a podlehlo Austrálii 0-2. Historický úspěch slaví Katar, který remízou 1-1 se Švýcarskem získal svůj první bod na světových šampionátech. Brazílie remízovala s Marokem 1-1 a Spojené státy si poradili s Paraguají 4-1.
3: Pořád nás to baví, bej celý život mladý, přestože čas každý den líbá.
0: Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno. A nebude, bude to jenom jeden koncert. Kapela 22. května 27 oslaví 25 let v zámeckém parku Kačina. Žádný festiáky, žádný turné, žádný tak zase příští týden, jenom jeden večer a jedno místo. První vlna 10 000 vstupenek zmizela okamžitě a Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy rybičky udělali. Prostě jich největší všechno. Závěrem počasí dneska čekejme proměnlivou převážně velkou oblačnost s občasnými přeháňkami. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. To byly zprávy, počasí máme 11 hodin 4 minuty, vy posloucháte rádio Rock Zone. No a teď už jdeme na muziku, čekají nás Kysáci, Helmstorm, Def Leppard. No a teď už horký žeslíže a jejich silný refrén, tak jdem na to.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď nám zahrajou Kysáci a to svoji písničku Crazy Crazy Nights. Zajímavost je, že tato písnička měla mnohem větší úspěch v Evropě než v Americe, ale dodnes patří k jejich nejoblíbenějším koncertním peckám. Tak jdem na to.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Dneska počasí nic moc, tak nějak zataženo, proměnlivá oblačnost, celku velká, občas přehánky, večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty dneska 20, přes noc bude polojasno, skoro jasno, teploty klesnou až k 8, no a zítra polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění a nejvyšší teploty až 21.
0: Radio Rock Zone.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: V Brně dny dopravní nostalgie, tak ty proměnily centrum města v živý muzeum historických tramvají, autobusů a taky aut. Na náměstí Svobody jsou k vidění starý vozy městské dopravy, parní lokomotiva Karolína a lidi se taky mohou svíst i na speciálních linkách. Atmosféru tam dotáhnou kostýmové posádky, flašinetáři a průjezd veteránů ze závodu 1000 mil československých. No a mám tu ještě jeden tip. V Průhonickém parku Prahy je víkend otevřený zahrát. Lidé se tam můžou podívat do běžných nepřístupných částí zámku, taky do kostela. No a nějaká ta komentovaná prohlídka rozkvetlýho Alpina tam bude taky. Takže to jsou tipy ode mě, vy máte z čeho vybírat. Já ještě jenom připomínám, sledujte naše sociální sítě Facebook, Instagram a taky občas zajděte na naše webovky www.rockzone.cz a třeba sekce Club Life. Tam má každý den pro vás tipy, kam můžete večer za živou muzikou.
0: Rádio Rockzone.
2: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Rádio Rockzone.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: Dneska máme oblačno až zataženo, místy se můžou objevit přehánky, ty budou večer ustávat, teploty čekejme maximálně do 20 stupňů. Mrkneme rovnou na pondělí, očekávejme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně se má vyjasnit. Nejvyšší pondělní teploty 19 až 21 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Lenny Kravitz právě dohrál na vlnách Rádia Rock Zone. Máme 11 hodin 59 minut, to znamená skoro pravý poledne, takže dobrou chuť, jestli právě obědváte. Jenom pro připomenutí, máme neděli 14. června roku 26, svátek dneska slaví Roland, takže všechno nejlepší. Jenom pro připomenutí, máme Světový den dárců krve a co se týče psích dárců krve, tak je jich prej fakt málo, takže jestli máte nějakého pejska, chcete udělat dobrý skutek, tak se zapojte, budu o tom mluvit ve zprávách. Ještě mrknem na kluby. Květy dneska v Cross klubu vystoupí v rámci Prahy a ještě v Praze zůstaneme Bike Jesus. Tenhle ten klubík dneska hostí kapelu Nightbus. No a v Hradci Králové samozřejmě vrcholí velká akce tohoto roku, festival Rock for People. Dneska tam vystoupí Iron Maiden. Tak si to nenechte ujít. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pro sklenice medu platí nová pravidla. Je málo psích dárců a reprezentanty čeká na fotbalové mistrovství náročný úkol. Pro sklenice od medu platí nová pravidla. Od dnešního dne nebude možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí EU nebo zemí mimo Evropské unii. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebraný. Pokud je zemí víc, uvedené musí být všechny, a to v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Nová pravidla mají zpřehlednit trh, na kterém se podle agrární komory stále víc objevuje med nejasného původu a za podezřele nízké ceny. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provazuje online registr psích dárců, proto při příležitosti dnešního Světového dne dárců krve vyzývá majitele psů k zapojení do dárcovství a tím ke zvýšení dostupnosti transfuzní léčby pro psy. Uvedla to v tiskové zprávě. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo do Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska a do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
2: Najodolnější voči zdražování jsou len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počítá tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Baoko, Slovensko.
1: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rock Zone.
0: Reprezentanty čeká na fotbalové mistrovství náročný úkol. Pokud chtějí udržet realistickou šanci na postup ze skupiny, po úvodní prohře s Jižní Koreou nutně musí vyzrát nad soupeři z Jihoafrické republiky. Ti se mnohým expertům jeví jako snadní outsidři. Někdejší reprezentační brankář Jaromír Blažek je ale s odhady opatrný.
3: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, že by to měl být lehký zápas, nebo ta skupina. Pro nás v této chvíli to jsou všechno jakoby těžký soupeři. Viděl jsem první zápas JAR s Mexikem. Myslím si, že Jižní Afriku bychom měli zvládnout. No. A pak prostě se všecko asi rozhodne v posledním zápase. No.
0: Horký žeslíže přichází po 5 letech s novou deskou. Ta ponese jméno A čarovné slovíčko. Album vyjde na konci prázdnin, nabídne 16 tracků a kapela ji pokřtí 28. srpna na svém festiáku Slížovica. Na podzim pak novinku představí na čarovném tour. To odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu ve Slovenský Blavě. A závěrem se mrknem na počasí. Dneska čekejme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Sem tam nějaký ten déšť, večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů. Máme 12 hodin 3 minuty a ještě jednou vám přeju dobrou chuť k obědu. No a teď vám k tomu pustím nějakou muziku. Vykopneme s Kabátama a jejich Burlaci. Tak jdem na věc.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď se zazpomínáme na jednu z nejzásadnějších skladeb rockový historie. My Generation od Who se stala hlasem mladý generace šedesátek a dodnes patří mezi nejvlivnější rockový písničky všech dob. Tak jdem na to.

0: Un počasí.
1: Dnes máme oblačno, sem tam nějaký ten deštík, večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty v maximech do 20 stupňů, přes noc polojasno nebo skoro jasno, teploty klesnou až k 8, no a pondělí bude polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění a teploty až k 21 stupňům. Tolik počasí, máme 12 hodin 20 minut přesně, vy posloucháte rádio Rock Zone, no a dáme si za chvilku další hudební novinku.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Živák od kapely Guns N' Roses právě dohrál na rádiu Rockzone. Mrkneme, kam můžete vyrazit. Hele, já tady mám třeba, že na hradě Loké dneska pokračují středověký slavnosti purkrabího půty, takže čekejte rytířský klání, kejklíře, hudbu, řemeslný trhy, historický průvod městem, je to tak nějak typ pro každýho, kdo si chce na chvilku odskočit do gotiky a užít si hradní atmosféru se vším všudy. No a v naší matičce Stověžatý v Praze na výstavišti v Holešovicích se koná Design Market léto 2026 před Průmyslovým palácem. Je tam kolem 200 tvůrců a značek, takže si tam můžete koupit různý oblečení, šperky, keramiku, přírodní kosmetiku a další autorské věci přímo od lidí, kteří je vyrábějí. Tolik tipy ode mě, vy se samozřejmě ještě mrkněte k nám na sociální sítě, tam máte tipy, kam večer vyrazit za muzikou. No a teď už pokračujeme v poslechu.
0: Radio Rockzone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cave'a na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cave'a si dáme dneska večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Dneska máme hodně oblačno, teploty maximálně do 20 stupňů, jsem tam nějaký ty přehánky, ty by večer měly ustávat. Přes noc dneska polojasno, skoro jasno, nejnižší teploty 10 až 8. No a v pondělí polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti je postupně až do vyjasnění. Nejvyšší pondělní teploty 19 až 21, no a s počasím už to potom bude jenom a jenom lepší. Na konci týdne příští víkend do konce tropy až 31, takže krása střídá nádheru.
0: Radio Rock
2: Zone. Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: 13 hodin přesně, přátelé, vy posloucháte Radio Rock Zone, máme neděli 14. června, já ještě popřeju všechno nejlepší k svátku všem Rolandům, taky máme Světový den dárců krve, no a ještě než si dáme zprávy, tak já jenom připomenu, abyste se koukli na naše webovky www.rockzone.cz a to konkrétně do sekce Club Life nebo na naše sociální sítě, kam můžete večer vyrazit. V parku 360 v Hradci Králové dneska finišuje festival Rock for People a to koncertem Iron Maiden. No a teď už všechno podstatné. Co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. V australském Sydney napadl žralok ženu a část dálnice D49 u Frýštáku už zná termín otevření. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, tak to upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
0: Část dálnice D49 u Frštáku už zná termín otevření. První auta tudy pojedou příští sobotu. Nový úsek spojí Holešov se Zlínem.
3: Termín 20. června už je potvrzený, završí tak neskutečně dlouhé období 18 let budování spojnice tzv. Moravské křižovatky u Hulína přes Holešov ke Zlínu. Jde přitom o pouhých 17 kilometrů dlouhý úsek. Jeho výstavbu provázely nekonečné soudní spory. Dálnice teď přivede motoristy na dohled Zlína k Frýštáku, když se začne s pokračováním mimo krajské město směrem na Slovensko, ale jasné není. Jan Čada, Zlínský kraj.
0: Australské Sydney napadl žralok 35-letou ženu. S vážnými zraněními skončila v nemocnici. Podle svědků šlo o žraloka bílého. Úřady po útoku uzavřely několik pláží v okolí. Za poslední měsíc jde už o čtvrtý podobný incident. Tři předchozí skončily smrtí. Vědci se domnívají, že za vyšším počtem útoků mohou být i teplejší oceány.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Skočtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Haiti 1-0 a posunuli se do čela skupiny C. Pro Skotsko jde o první vítězství na světovém šampionátu od roku 1990. Naopak Turecko návrat na mistrovství světa po 24 letech nezvládlo a podlehlo Austrálii 0-2. Historický úspěch slaví Katar, který remízou 1-1 se Švýcarskem získal svůj první bod na světových šampionátech. Brazílie remizovala s Marokem 1-1 a Spojené státy si poradili s Paraguají 4-1. Rybičky 48 chystají na rok 27 svoje největší všechno a bude to jenom jeden koncert. Kapela 22. května 27 oslaví 25 let v zámeckém parku Kačina. Žádný festiáky, žádný turné a žádný zase příští týden. Prostě jeden večer a jedno místo. Prvních 10 000 vstupenek zmizelo okamžitě. A Kuba Ryba slibuje největší akci, jakou kdy Rybičky udělali. Já vždycky čumím jako A závěrem se mrkneme na počasí, čekejme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s občasnými přeháňkami. Večer bude srážek ubývat a nejvyšší dnešní teploty 18 až 20 stupňů. To byly zprávy, to bylo počasí, no a teď už ve 13 hodin 4 minuty vykupneme na Radio Rock Zone s další muzikou.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď se dáme jedno z největších králů rockové historie. Ozzy Osbourne vydal Crazy Train jako svůj první solový single a ikonický kytalový riff Randyho Rootse dnes poznají i ty, co v metalu běžně nefrčí. Tak jdem na to.

0: Tone počasí.
1: Bláznivým vlakem Ozzy Osbourne právě dojel k 13. hodině 20. minutě. Dneska maximálně 20 stupňů, zamračeno, sem tam i zaprší, k večeru budou srážky ustávat. Toliko počasí, no a teď už za chvilku si dáme na rádiu Rockzone jednu hudební novinku a tentokrát od kapely Rolling Stones.
2: Rádio Rockzone. Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Na Husově náměstí v Berouně a v okolních uličkách se dneska konají hrnčířský trhy, a to dokonce s vinařským koutkem a taky bohatým občerstvením. Letos bude hlavní téma nužířství a dřevo do kuchyně, ale chybět nebude ani keramika, porcelán, sklo, šperky nebo třeba výrobky kovářů, kameníků a taky mydlářů. Je tam kolem 200 řemeslníků z Česka i ze zahraničí, takže půjde doslova o takový malej řemeslný ráj. Takže pokud tohle máte rádi, tak vyražte do Berouna. No a nebo taky Vrcholí v Hradci Králové, dneska festival Rock for People, a to koncertem Iron Maiden.
0: Radio Rock Zone.
2: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: Bruce Springsteen právě dohrál na vlnách Rock Zone v 13 hodin 46 minut. My mrkneme na počasí, přestože tady v Praze na Smíchově před chvilkou vysvětlo sluníčko. Dneska máme většinou všude zataženo, občas můžou být nějaké ty přehaňky, večer budou srážky ustávat, teploty dneska do 20. Přes noc polojasno až skoro jasno, teploty klesnou až k 8. Zítra polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění a nejvyšší pondělní teploty 21. Dobrá zpráva, že na konci příštího týdne zase přijdou tropy. No a já se vám pro dnešek loučím, já vám přeju krásnou neděli a za chvilku už si to tady veme Ondra, tak čau.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
7: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Minutu a pár vteřin před 14. hodinou tady dohrála Metallica a vy posloucháte Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví už Ondra Pech a všem Rolandům, Hertám, Bazilům, Elizejím a Rolandám přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je 14. června a to znamená, že Mezinárodní den koupele. Je to takový nezávazný, ale docela zábavný den propagující relaxaci ve vaně. Takže pokud přijdete domů a najdete cizího člověka ve vaně, tak ho nevyhazujte, prosím. Přece jenom má zřejmě doma jenom sprchovej kout, třeba jako já. Jinak je taky Světový den dárců krve. Je to cílem světové organizace poděkovat dárcům a zvýšit povědomí o bezpečných transfuzích. Každý dar totiž může zachránit život, takže pokud i já, který se bojí jehel, tak může dárovat krev, tak to jistě zvládnete i vy a vlastně ten svět bude zase o tu vaší kapku o něco lepší. Každopádně, kdybyste chtěli někam dneska vyrazit, je toho málo, ale v Praze třeba v Bike Jesus zahraju Nightbus. Tam se můžete pořádně rozmyslet třeba o tom dárcovství krve. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Organizace schání více psích dárců krve. Brno opraví dva tramvajové úseky a reprezentanty čeká na fotbalovém mistrovství náročný úkol. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů, krev se ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto při příležitosti dnešního Světového dne dárců krve vyzývá majitele psů k zapojení se do dárcovství a tím ke zvýšení dostupnosti transfuzní léčby pro psy. Brno opraví dva tramvajové úseky. Renovací projde trať do Bystrce a Vrenské ulici. Omezení potrvají do začátku září. Jan Cajtl z brněnského dopravního podniku ale výrazné problémy neočekává.
2: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabohřesky. Bude tam několik etap o prázdninách. To ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10.
0: Oprava Bystrské trati začne přesně 5. července, ta v Renské ulici už 27. června. Silné zemětřesení, které na začátku tohoto týdne zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o 2 metry. To může být katastrofální pro některé organismy, včetně korálů. Oznámilo to dnes podle agentury AFP Filipínské ministerstvo životního prostředí. Filipínské úřady dnes zároveň v aktualizované bilanci oznámily, že si katastrofa vyžádala nejméně 61 mrtvých. Poničené mosty a silnice stížily přístup záchranářů a pomoci do některých vesnic. Stále se pohřešuje na 40 lidí. Podle dosavadní bilance bylo přes 1400 lidí zraněno.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Reprezentanty čeká na fotbalovém mistrovství náročný úkol. Pokud chtějí udržet realistickou šanci na postup ze skupiny, po úvodní prohře s Jižní Koreou nutně musí vyzrát nad soupeři z Jihoafrické republiky. Ti se mnohým expertům jeví jako snadní outsideri. Někdejší reprezentační brankář Jaromír Blažek je ale s odhady opatrný.
3: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, že by to měl být lehký zápas, nebo ta skupina. Pro nás v této chvíli to jsou všechno jakoby těžký soupeři. Viděl jsem první zápas s Mexikem. Myslím si, že Jižní Afriku bychom měli zvládnout. No. A pak prostě se všecko asi rozhodne v posledním zápase. No.

0: Horký žeslíže přichází po 5 letech s novou deskou, která ponese jméno a čarovné slovíčko. Album vyjde na konci prázdnin, nabídne 16 tracků a kapela ji pokřtí 28. srpna na svém festivalu Slížovica. Na podzim pak novinku představí na čarovném tour, které odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty klesají k 8 stupňům Celsia. Na pondělí očekáváme polojasno na až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů. Skoro 4 minuty po 14. hodině otvíráme náš pořad Objednej si svůj song a tak mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Teďka už ale Dropkick Murphys, Fate No More a nebo něco z českých hlů a jajů. Dáme tři ségry a jich ajdu. Posloucháte Radio Rockzone. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

zahrady, se zástupem lidí kolem, nevím si už rady, asi spadnu řemen, do převodu totál, delirium tremens, a já se tak rád motám.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A teď si dáme Police, písničku, která vznikla v říjnu 77 v Paříži. Kapela bydlela krát v dost otřesném hotelu poblíž čtvrti Červených Luceren a Sting tam poprvé v životě viděl pouliční prostitutky a bylo prej krásný, kdy což šokovalo a inspirovalo. A v tom foaje toho hotelu visel starý plakát k divadelní hře Cyrano de Bergerac, kde je hlavní ženská postava právě Roxanne. No a tak měl jméno. No a nakonec se ta písnička objevila i ve filmovém muzikálu Moulin Rouge.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak ještě jednou to byla Police a Roxanne a teďka v rychlosti na to počásko. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. No a v pondělí přes den očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty začneme v ten týden, že povyrostou až na 21 stupňů, tak už to snad nebude tak zlý jako teďka ty deštivý dny. Každopádně pojďme si dát novinku, exkluzivně na rádiu Rockzone. A teďka jsem tuhle hoďku vybral Sabatony a jejich novou pecku Yamato.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Živý koncert Guns N' Roses dneska v Těškou uvidíte v nějakém tom klubíku, i když nikdy neříkej nikdy, ale tady jsem dost přesvědčený. Nicméně dneska samozřejmě neděle, takže toho není tolik. Je poslední den ještě Rock for People v Hradci v parku 360, totál vyprodaný, takže jestli nemáte lístek, tak se tam nedostanete, a pokud ho máte, tak mě neposloucháte, páč už jste tam. Jinak v Praze ještě v Bike Jesus zahrajou Nightbus a v Crossu zase Květy, takže kdybyste chtěli někam vyrazit, určitě tady můžete. Jinak teďka jsme stále v našem pořadu, objednej si svůj song, a tak začneme nějakým tím přáníčkem, a to si zavolal David o Offspringy a jejich pecku Hit That. Takže Davide, hezký zbytek neděle, měj se krásně, a tady máš ty Offspringy. Čau.
2: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Scorpions nám dohráli, ale doprava nám začíná. Na D1 ve směru od Prahy do Brna před omezením na 111. kilometru popojíždí téměř 2-kilometrová kolona. Dále u Brna ve směru na Vyškov doprava vázne mezi 194. a 196. kilometrem. V opačném směru do Vyškova na Brno se před 196. kilometrem popojíždí ve 2-kilometrové koloně. Ve směru na Prahu doprava vázne mezi 20. a 24. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do koliny na 2. kilometru. No a na D4 před omezením na 9. kilometru u jíleviště ve směru na Prahu se vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. Tak s tím počítejte a když tak to zařaďte do svých plánů. Ale pokud už v té koloně stojíte, tak si pojďte se mnou dát třeba Linkin Park, R.E.M. anebo Nickelback.
0: Radio Rock Zone. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii.

0: Day to Remember nám dohráli v tuhletu hodinu a tím prakticky zakončili tuhletu hoďku hudebně. Ale my jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv. 2 minuty do 15. hodiny. Svátek má Roland, Herta, Bazil, Elizej nebo Rolanda. Tak všem přeju všechno nejlepší. Svátku je 14. června a hystericky, jak já rád říkám, tak je spousta zajímavých událostí. Jakože třeba Elvis Presley v roce 1953 nahrává v Sun Records, kdy mladý Elvis ještě vstoupil do studia, aby nahrál pár písní jako dárek pro matku. No a tyhle první nahrávky nakonec položily základy rock'n'rollu. Nebo, co jsem tak viděl, tak taky Mick Jagger je v roce 2002 povýšený do šlechtického stavu, kdy královna Alžběta II. Pasovala zpěváka Rolling Stones na rytíře. No prostě takový velký rebel, který se stal sirem. No a jinak ještě v roce 1985 taky Tears of for Fears ovládal i žebříčky s albem Songs from the Big Chair, album plný hitů jako Shout nebo Everybody Wants to Rule the World. To prostě celkově dobývalo svět. Tak to bylo takové hysterické okénko, Ondřejovo. Jinak, kdybyste chtěli dneska někam vyrazit, můžete v Praze do Krosu na kapelu Květy. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Volby do sněmovny by vyhrálo hnutí ANO. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a somálský rozhodčí dostane zaplaceno i přes neúčast na mistrovství světa. Favoritem sněmovních voleb stále zůstává ANO. Vládní hnutí by teď získalo 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5%. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostali i opoziční Piráti s 9,5% hlasů a vládní SPD se ziskem 6,5%. Těsně by dolní komory parlamentu prošly i koaliční motoristé, kterým dalo hlas 5% voličů. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínají červencem, musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se takové nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
0: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíc křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů, jak uvádí agentura AP. Volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď je zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Kuriózní případ hlásí fotbalové mistrovství světa. Somálský rozhodčí Omar Abdul Kadir Artan, kterého úřady začátkem týden nevpustili do Spojených států, o své peníze nepřijde. 40-letý sudí dostane zaplaceno, jako kdyby na šampionátu pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní federace FIFA se rozhodla Artanovi honorář vyplatit. Jeho výše přitom není známá. Připomenu, že somálským občanům zakázala v červnu vstup do země administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Green Day inspirují mladé kapely. Kapela vypustila do světa plnohodnotný trailer k filmu Nimrods, což je komedie inspirovaná jejími začátky. A už jenom ten nabádá jejich následovníky, aby se nebáli a udělali cokoliv pro splnění svého hudebního sny, i když to nebude lehké. Samotný film, ve kterém členové Green Day hrají sami sebe, vstoupí do kin 14. srpna. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů. Jdeme rovnou dál, dáme si Liquido nebo No Doubt. Ještě předtím, než si dáme další nějaký přáníčko. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

To bylo Liquido, ale teďka už rychle na to slibovaný přání. Napsal mi Tomáš a Ondřej, zahrál by si prosím píseň Wind of Change od Scorpions. Hele, a proč ne? Tak Tome, tady jsou Scorpioni, Wind of Change, hezký zbytek neděle. Čau.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Get It On a T-Rex, to je písnička, která ukončila přátelství mezi Bolanem a legendárním DJem Johnem Peelem, že Peelík skritizoval na vysílání a Bolan se na něj naštval. No a na Top of the Pops k ní Elton John mimoval na piano.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Týrek za náma, počasí před náma. A v noci bude polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty pak budou klesat k 8 stupňům Celsia a v pondělí přes den očekáváme polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. No a nejvyšší teploty až 21 stupňů, tak už snad nebude tak pršet a bude prostě hezky. No a za chvíli už si dáme další novinku, a to o Strokes a jejich Going Shopping.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Black Sabbath takhle zní naživo, ale koho naživo můžeme dneska vidět, tak určitě můžete ještě na Rock for People do Hradce, ale tam je vyprodáno, takže tam se už, pokud nemáte loupení, už jen tak nedostanete. V Praze ale můžete do Bake Jesus na Night Bus a nebo do Cross klubu na Květy, což je takový můj tajný tip určitě. Každopádně je samozřejmě neděle, takže toho je vodost míň, ale o to kvalitnější to samozřejmě určitě může být. Jinak teďka si dáme za chvíli nějakýho Serge Tankiana nebo taky YouTube, pojďme na to.
0: Radio Rock Zone.
2: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Na 69. kilometru částečně brání provozu nehoda dvou osobáků, do Kolny se dojíždí na 75. kilometru. O kus dále čekejte přerušovanou kolonou mezi 34. a 24. kilometrem. Ve směru na Brno se před zúžením na 111. kilometru zdržíte ve dvoukilometrové koloně. Na trojce ve směru od Tábora na Prahu doprava vázne za Benešovem a před Senohraby. No a v Praze je ucpaná Štěrboholská spojka mezi sjezdy na Bychovice a Štěrboholy. Tak doufám, že si budete počítat a přizpůsobíte svou jízdu, ale když už byste tam byli v nějaký tý zácpě, tak si pojďme dát společně Guns N' Roses nebo Keen.
1: Radio Rock Zone.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: To byl System of a Down, ale teď už další rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone. 16. hodina, 0.00 minuta. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Rolandům, Hertám, Bazilům, Elizejům a Rolandám přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je 14. června a tudíž je Mezinárodní den koupele, takže určitě, pokud máte doma vanu, tak si koukejte pěkně zarelaxovat a klidně tam buďte dlouho a dopouštějte si tu horkou vodu. Jinak je ale taky Světový den dárců krve, takže pokud přemýšlíte nad tím, že byste darovali krev, je jí velký nedostatek u nás, tak určitě to rozmyslete ještě a případně vyražte udělat nějaký ten dobrý skutek. Kdybyste chtěli dneska někam vyrazit, tak můžete do Krosu v Praze na kapelu Květy, ale teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na D4 se po demolici mostu obnovil provoz, po srážce lodí v Chorvatsku zemřeli nejméně 3 Češi a Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou. Silničáři obnovili provoz na dálnici D4. Noční uzavírku si vyžádala demolice mostu u Jíloviště. Most už byl ráno zbouraný a provoz probíhal v omezeném režimu. Následně pokračovalo odklízení materiálu. Před 2 hodinami se provoz obnovil v plném rozsahu, tedy ve 2 pruzích v obou směrech. ČTK o tom informoval Josef Holek z Krajské zprávy a údržby silnic. Zbouraný most nahradí nový za 195 milionů korun. Stavba potrvá do září 2027. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se z plachetnický srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Brač. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
2: Najodolnější voči zdražovaniu sú len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Báoko, Slovensko.
1: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rock Zone.
0: Své dresy musela před vstupem do mistrovství světa upravit také egyptská fotbalová reprezentace. Mezinárodní federace FIFA jí vyzvala k odstranění 7 hvězd nad svazovým logem na hrudi, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA však trvá na tom, aby na mistrovství světa měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z této akce. Egyptská asociace uvedla, že v požadavku vyhoví. Do kina můžete vyrazit na film 5 švestek. Režisér Jan Cvirák v něm vyměnil rodný český rybníček za nekonečné mořské dálavy a natočil svou novou letní komedii přímo na palubě katamaránu. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Věra se rozhodne znovu svolat starou partu a vyrazit k moři, kde kdysi bývali opravdu šťastní.
4: Potřebuji, abyste mě vzali na loď, abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Netuší, že největším ohrožením jejich výpravy nebudou staré křivdy, které vyplují na povrch, ale vlastní děti, které nemají pro bláznivý výlet starých rodičů pochopení.
5: Volej, že se máme vrátit.
6: Máma!
5: Musí pobyt u moře vysloveně prospívá, tak ať si vyserou oko.
0: V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům. V pondělí přes den očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty pak maximálně 1 na 20 stupňů. 5 minut po 16. dáváme si další hodinku našeho pořadu Objednej si svůj song, takže mi pište na song@rockzone.cz nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaš oblíbený songy na přání si společně dáme. Do té doby Lucie nebo třeba AC/DC. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Iggy Pop a jeho Lust for Life na rádiu Rock Zone. Ale teďka už pomalu pojďme na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: To za nás sleduje tady povolenější a to Léňa z Global Assistance. Ahoj Lenko.
2: Ahoj Ondro, hezké odpoledne. Kolona v průmyslové vesmíru do Letňan před odbočkou do ulice Objízdná. Pomalu to jede na Štěrboholské spojice vesmíru na Smíchov mezi Štěrboholy a sjezdem na Průmyslovou. A kolona je na magistrále vesmíru na Chodov u muzea. Global Assistance, Lenka.
0: Léňo, díky, za hoďku se zase slyšíme. Ale teďka pojďme na novinku od Pretty Reckless, exkluzivně na rádiu Rock Zone samozřejmě, a jejich pecka Love Me. Za pár vteřiny tu máte.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru? Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě. Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho. A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem. Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Green Day za náma, co ale bychom naživo mohli vidět dneska. Dneska je to málo, protože neděle, jako každou neděli se dá vybrat a z málo čeho. Ještě navíc skončí dneska posledním dnem Rock for People v Hradci Králové, ale v Praze ještě večer můžete zajít na Nightbus, do Bike Jesus anebo do Crossu na kapelu Květy. To si myslím, že by mohlo stát za to. Za chvíli si dáme Hardfly nebo Papa Roach.
0: Radio Rock Zone.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone počasí. ZZ Top nás dostali až počasí, kdy jenom v rychlosti v noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. No a v pondělí přes den očekáváme polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění, nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů. No, aspoň nebude pršet a bude krásně teplo. No, teď přichází čas, kdy si dáme další rychlej přehled zpráv, ale ještě předtím stihneme My Chemical Romance, anebo taky R.E.M.
1: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: My Chemical Romance tam hudebně uzavřeli tuhletu hodinku a tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Rolandům, Hertám, Bazilům, Elizejům a Rolandám přeju všechno nejlepší k svátku. Je taky světový den dárců krve, tak kdybyste chtěli třeba nad tím ještě zapřemýšlet a jít darovat krev, když můžu i já, který se bojí jehel, tak určitě ten svět tady zase bude o tu vaší kapku prostě lepší. Každopádně je 14. června a tak jsem koukal do historie, co se tak mohlo stát a byl patentován smrkový papír. První opice v 1949 letěla do vesmíru, jmenoval se Albert II. První bourbon se vyrobil z kukuřice už v roce 1789 a v roce 1924 z firmy CTR vzniká International Business Machines neboli IBM a je to začátek éry počítačů, který prostě změnili svět. To víme určitě všichni. Každopádně tohle to bylo takové moje Ondrovo hysterické okénko a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a Kneblová si dojela pro zlato v kajak krosu. Většinu Čechů znepokuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
0: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jako vadí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním a nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová dnes vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. Horký žeslí, že přichází po 5 letech s novou deskou, která ponese jméno a čarovné slovíčko. Album vyjde na konci prázdnin, nabídne 16 tracků a kapela ji pokřtí 28. srpna na svém festivalu Solížovica. Na podzim pak novinku představí na čarovném tour, které odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. Ještě počasí v noci, to bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. 17:02 máme před sebou poslední hodinu našeho pořadu Objednej si svůj song a tak mi pište na song@rockzone.cz nebo mi zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme za co za vaši oblíbenou muziku na tělo si společně dáme. Teďka ale třeba Tři ségry a nebo Linkin Park. Posloucháte Rádio Rockzone. Od mikrofonu vám hezké odpoledne, přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

krátký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Beatles a jejich Come Together, song, který určitě všichni milujeme. No ale jinak, co se týče dopravy na D1 ve směru od Brna na Prahu za na 58. kilometru, bourala v levém jízdním pruhu 4 osobní auta. Do přerušované kolony se dojíždí na 65. kilometru. No a kus dál je silný provoz a přerušovaný kolony mezi 39. a 10. kilometrem. Tak s tím počítejte, ať nejste překvapený, a přitom si dáme novinku od Europe a jejich pecku One on One.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rockzone, kam dnes naživo.
1: To byly Queeni, ale teďka, co dneska? Někde v nějakém tom klubíku, ptáte se. Aha, je toho málo, je neděle, takže je poslední den Rock for People v Hradci, ale tam se stejně jen tak nedostanete a pokud už lupeny máte, tak už tam jste. Ale v Praze ještě můžete zajít do Bike Jesus na Night Bus anebo do Crossu na kapelu Květy, což si myslím, že je docela fajnový nápad. Každopádně to je všechno, když tak nezapomeňte sledovat náš Instagram, kde nějaký ty tipy, triky a nějaký novinky a tak máte na jednom místě. Teďka ale Evanescence anebo Nickelback.
2: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mornířských balad z roku 1996. Album Mornír Balad od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rockzone počasí.
1: V noci bude je polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia, no a v pondělí přes den očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty v pondělí až 21 stupňů. Já si myslím, že bude krásně konečně zase po těch pár propršených dněch. A tak se na to můžeme určitě těšit. Každopádně za chvíli si dáme další rychlej přehled zpráv, ale předtím ještě Systémov Down nebo Vítas.
0: Radio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
7: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Vohnoutí jejich Miss Maringotka právě dohrává na rádiu Rock Zone v 18 hodin a 00 minut, což znamená, že jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Rolandům, Hertám, Bazilům, Elizejům a Rolandům přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska je 14. června a je Mezinárodní den koupele. Takže je to takový nezávazný, ale docela zábavný den, propagující relaxaci ve vaně. A samozřejmě připomíná důležitost hygieny a odpočinku, vznikla jako lehká protiváha vážným tématům, ideální pro odlehčení v každodenním schonu. No a pokud nemáte doma vanu, tak zkuste buď někoho najít, někdo ze sousedů, v tenhle den by vás možná ve vaně mohl nechat chvíli odpočívat. Jinak je taky světový den dárců krve, takže během toho, co se budete koupat, tak minimálně souseda, teda, ke kterému jste šli do vany, tak ho pošlete rovnou, aby daroval krev. Protože to je v dnešní době dost potřeba, krve se nedostává a ta samozřejmě zachraňuje životy. Jak já rád říkám, zase bude svět o tu vaší kapičku o něco lepší. Jinak, kdybyste chtěli dneska ještě večer někam vyrazit, tak můžete do Krosu třeba v Praze na kapelu Květy, což určitě bude stát za to. Teď ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vláda projedná možné zrušení koncesionářských poplatků. Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou a velkou cenu Katalánska vyhrál Hamilton. Vláda na zítřejším zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Lékařská fakulta v Plzni čelí rekordnímu zájmu uchazečů. Letos přijme 370 prváků. Zítřejší přijímací zkoušky tak zřejmě zamíchají i s dopravou u fakultní nemocnice.
2: Šanci na přijetí na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, má letos každý desátý uchazeč. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si podalo přes 3700 studentů. Přijímací zkoušky se konají v pondělí a příjezd uchazečů do kampusu může v okolí nemocnice komplikovat dopravu. Tu už omezuje stavba nového chirurgického pavilonu. V akci budou policisté. Klára Fajstová, Plzeň.
0: Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
3: Najodolnější voči zdražovaniu sú len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Baoko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Lewis Hamilton znovu zabodoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu katalánského vozu Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krána George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. Green Day inspirují mladé kapely. Kapela vypustila do světa plnohodnotný trailer k filmu Nimrod, což je komedie inspirovaná jejími začátky. A už jenom ten nabádá jejich následovníky, aby se nebáli a udělali cokoliv pro splnění svého hudebního snu, i když to nebude lehké. Samotný film, ve kterém členové Green Day hrají sami sebe, vstoupí do kin 14. srpna. jen v rychlosti ještě k počasí. V noci bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. Máme 5 minut po 18. hodině a tak končí náš pořad. Objednej si svůj song, ale neklesejte na mysli. Určitě my pokračujeme společně dál. Dáme si Black Keys, Proud anebo Sum 41. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Alice Coopera a jeho pecku Schools Out, která vznikla v roce 1972. A Alice Cooper říkal, že chtěl zachytit ty nejšťastnější 3 minuty v životě každýho. Poslední tři minuty posledního školního dne před letníma prázdninama. No a inspiroval se klasikou od The Who, My Generation.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po Elisi Cooperovi mrknem na dopravu, kterou ale za nás naštěstí sleduje tady Léňa z Global Assistance. Ahoj Léňo.
2: Ahoj Ondro, hezké odpoledne. Kolona je v Liberecké do Holešoviček, ucpaná jak Belská ve směru do Hostivaře mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Drží se také v Úřiněvci v ulici Přátelství ve směru do centra. A pomalu to jede na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Z Global Assistance, Lenka.
1: Léňo, děkuju moc za dnešek, my se koukneme na další novinku. Za chvíli si dáme Black Loa, Label Society a jejich pecku Ozzy Song.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
4: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Thank you.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
2: David Bowie, ale teďka už pojďme na počasí. Ve zkratce si řekněme, že v noci bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. A v pondělí přes den očekáváme polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění, nejvyšší teploty pak maximálně 21 stupňů, tak to bude krásný. S těma těma vlastně radostnýma informacema o počasí se můžeme pustit do další hudby. Třeba Bon Jovi nebo Flogging Molly.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dnes naživo, potom, co zahráli Motley Crue, co se dá říct, no nic moc toho není, je poslední den Rock for People, ještě k tomu je neděle, takže můžete, máme pro vás dva tipy, kam zajít, oba jsou v Praze, jeden v Bike Jesus, zahrajou Nightbus, no a nebo Květy, kapela Květy, která zahraje v Krosu. To jsou naše tipy, kdybyste chtěli každý den, tak rozhodně sledujte náš Instagram, kde kromě těchto našich tipů každodenních, tak máte ještě další informace nebo novinky z toho našeho oblíbeného rockového světa. Než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak pojďme ještě na Three Days Grace a nebo Rammsteiny.
0: Radio Rock Zone.
2: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
6: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Three Days Grace nám skončili těsně předtím, než padla 19. hodina, která padne cca za minutu. Je 14.6. My na Rock Zone jsme pro vás tady s dalším rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Rolandům, Hertám, Bazilům, Elizejům, Rolandům přeju všechno nejlepší k svátku. Historie, nebo respektive si připomínáme spoustu jako hysterických věcí, jako že třeba první opice byla ve vesmíru vyslaná, nebo byl vydestilovaný první bourbon z kukuřice, anebo že Thomas J. Watson přejmenoval svoji firmu CET na IBM a začal tak éru počítačů. Jinak je taky Světový den dárců krve, tak nad tím dárcovstvím možná trošku zapřemýšlejte. Ale hlavně je taky dneska Mezinárodní den koupele, takže se, pokud máte vanu, tak se rozhodně uvelepte v horký vodě a relaxujte aspoň nějakou tu chvíli. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Po srážce lodí v Chorvatsku zemřeli nejméně 3 Češi a Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou. Většina Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červnový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamarádu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Brač. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
2: Najodolnější voči zdražovaniu sú len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Baoko, Slovensko.
1: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rock Zone.
0: Ekvádorští fanoušci dostali důvod k radosti ještě před případnými úspěchy svých fotbalistů na mistrovství světa. Prezident Daniel Noboa po dobu šampionátu zrušil zvláštní spotřební daň z piva a vína. Cena piva by tak podle něj měla klesnout o více než 20%, informovala o tom agentura DPA. Horký žestli, že přichází po 5 letech s novou deskou, která ponese jméno A čarovné slovíčko. Album vyjde na konci prázdnin, nabídne 16 tracků a kapela ji pokří 28. srpna na svém festivalu Slížovica. A na podzim pak novinku představí na čarovném tour, které odstartuje 9. října ve Valašských Kloboukách a skončí 27. listopadu v Bratislavě. A jenom ještě nakonec nějaký to počasí v noci, protože bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou padat k 8 stupňům Celsia. To byly zprávy v 19 hodin a my se můžeme těšit na AC/DC, Papa Roach, Luci anebo My Chemical Romance. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vám hezký podvečer přeje Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

se mě, kolik se mi stačilo poznat. A já jim řekl, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: ACDC to je Hell's Bells, respektive prostě legenda. Každopádně, co se týče dopravy, tak v Olomouci na Tříje míru křižovatky s Čechovou bouraly dvě osobní auta. D1 25. kilometr ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Blokovaly jeden jízdní pruh, kolona má cca 3 kilometry. Ještě jednou D1 v Brně na 195. kilometru ve směru na Vyškov bouraly dvě osobní auta, blokovaný je celý jízdní pruh. A v Ostravě v ulici 17. listopadu u křižovatky s Hlavní třídou, tam jsou k sobě 3 auta. No a ještě tady Praha 7, Holešovičky směrem do centra na úrovni Bulovky, tam jsou k sobě taky 2 auta. Tak na sebe dávejte pozor a dejte bacha, ale pojďme si dát zatím novinku od Nickelbacku Bones for the Crows.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rock Zone počasí. Hungry Day přichází počasí a jenom v rychlosti v noci bude polojasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty klesají k 8 stupňům. Pondělí pak přes den očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů. To je přesně prostě teplota, kdy si na to musíme dát Simple Plan a jejich písničku Welcome to my life.
1: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Murder Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Patti Smith, kvalita, která nestárne ani u nás na Radio Rock Zone. Ale pojďme si říct, že dneska je 14. června a k tomu se váže několik hysterických událostí, jako třeba patentování smirkového papíru, nebo první opice ve vesmíru, první bourbonskou kuřice, a nebo Thomas J. Watson přejmenoval svoji firmu na IBM už v roce 1924. A to byl začátek éry počítačů, který prostě změnili svět. Jinak dneska je pár výjimečných dnů. Ve Spojených státech mají den vlajky. My tu máme Mezinárodní den koupele, takže to propaguje tak jako relaxaci ve vaně. No ale samozřejmě hlavní významný den dneska je Světový den dárců krve, kdy vlastně Světová zdravotnická organizace chce poděkovat dárcům a zvýšit ale podvědomí o bezpečných transfuzích. A teďka v době, kdy hrozně moc chybí nějaká ta krev, tak zkuste pomyslet na to, že byste mohli udělat dobrý skutek a nějakou taky třeba darovat. Můžete tím někoho zachránit a zas to bude o vaší kapku krve zase trošku světlejší ten svět. Jinak, než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak určitě s jiným System of Down nebo Wolf Alice.
1: Radio Rock Zone. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Bring Me The Horizon, kapela, která před dvěma lety i letos vystoupila na velkém našem festivalu Rock for People. Teď ale už je za minutu 20. hodina, tak jsme tady s dalším, dnes posledním živým rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem Rolandům, Hertám, Bazilům, Elizejům a Rolandám přeju všechno nejlepší ještě takhle naposled k svátku. Dneska je světový den dárců krve, tak šupky hubky dát nějakou krev, protože i 14.6. je historicky docela jako známý nebo důležitý, řekněme, protože v roce 1158 byl založený Mnichov nebo kontinentální kongres přijal design americký vlajky s 13 hvězdama, jo? A nebo taky Elvis Presley nahrával v Sun Records písničky pro matku a ani netušil, že to byly najednou základy rock'n'rollu, který změnili hudbu úplně navždy. Taky Mick Jagger byl povýšený do šlechtického stavu a nebo patentoval se smirkový papír, nebo dokonce první opice byla ve vesmíru, tak to všechno má na svědomí 14. červen. Kdybych vás chtěl někam dneska večer pozvat, tak ono už všude všechno začalo, tak pojďme rovnou na všechno, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Potyčka dvou cizinců v Praze skončila smrtí. Moravskoslezskému kraji ubylo obyvatelstvo a Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu. Incident s tragickými následky vyšetří pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na dnešek smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno v hudebním klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Při volání policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyli v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
2: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava-Město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Moravskoslezský kraj.
0: Donald Trump po čase znovu volá po míru. Americký prezident dnes vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu. Útočit by podle něj neměla ani druhá strana. Šéf Bílého domu zároveň prohlásil, že dohoda, která by zajistila mír v regionu, je velmi blízko. Izrael dnes zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu. Útok přitom přišel v době, kdy se očekává podpis dohody o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Egypt musel před vstupem do mistrovství světa ve fotbale upravit své dresy. Mezinárodní federace FIFA vyzvala tamní reprezentaci k odstranění 7 hvězd nad svazovým logem na hrudi, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA však trvá na tom, aby na mistrovství světa měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z této akce. Egyptská asociace uvedla, že požadavku vyhoví. Mužstvo kolem Mohameda Salaha vstoupí do turné zítra zápasem proti Belgii. Green Day inspirují mladé kapely. Kapela vypustila do světa plnohodnotný trailer k filmu Nimrod, což je komedie inspirovaná jejími začátky. A už jenom ten nabádá jejich následovníky, aby se nebáli a udělali cokoliv pro splnění svého hudebního snu, i když to nebude lehké. Samotný film, ve kterém členové Green Day hrají sami sebe, vstoupí do kin 14. srpna. A jenom v rychlosti, jak bude v noci, bude totiž polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. 3 minuty po 20. Pojďme si dát ještě nějakou tu společnou hudbu na tělo. Red Hot Chili Peppers, Plexus nebo Aerosmith. To na vás teďka čeká. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vám hezký večer přeje Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak to byly Jefferson Airplane, písnička, kterou vlastně nenapsal nikdo z Airplane, ale Darby Slick, což byl švagr Grace Slick, a tak když se přišla z kapely Great Society do Jefferson Airplane, tak si se vzala dvě pecky, tuhle a ještě svou vlastní White Rabbit. Tak to je jenom hysterické okénko, ale teďka už k té dopravě. V Praze v 8 v Těšnovském tunelu směrem na Karlín došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je jeden pravý jízdní pruh. Zdržení je tam ale minimální. Pravý chod v Sulicích, v Šípkové ulici bouraly dvě osobní auta, tak tam pozor. V Boleslavi v Mladý v ulici Frimla došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Projíždějte tam s opatrností. A ještě Olomouc na Třídě míru na křižovatce s Čechovou. Tam jsou k sobě taky dvě auta. Tak se snažte v klidu nikam nespěchat, ať se vám něco nestane, a přitom si třeba poslechnout novinku od Marmozec a jejich pecku Cutback.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: R.E.M. Man on the Moon ze stejnomenného filmu Miloše Formana s Jimem Carreym v hlavní roli. Každopádně, co se týče počasí, tak v noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. V pondělí pak očekáváme polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra budou maximálně 21 stupňů Celsia. Já myslím, že to nezní úplně špatně a tak si můžeme vesele dát ještě o Spring jemu Danka Jonesa s Martin Friedmanem.
2: Jedním z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mornířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

Offspring a Want You Bad, to je poslední písnička, se kterou se s váma rozloučím. Loučí se s váma Ondra Pech, mějte krásný celý nový týden a vykročte do něj pravou nohou. Jak já rád říkám, až přijde čas, ozvu se zas a to bude zase ve středu od tý 9. ráno. Mějte se krásně a užívejte. Čau.

0: Eurozone.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
4: Rádio Rockzone.
5: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a Kneblová si dojela pro zlato v CAG Crossu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi vypracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červnový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová v neděli vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. V pondělí pak očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty v pondělí maximálně 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mordířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda projedná možné zrušení koncesionářských poplatků. Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou a velkou cenu Katalánska vyhrál Hamilton. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvojnuje snížením zátěže pro občany a firmy. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Bráč. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
2: Najodolnější voči zdražování jsou len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Jozef Báoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Lewis Hamilton znovu zabodoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu katalánské vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. V noci bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

z největších koncertních zážitků letošního roku bude nepochybně koncert australského muzikanta Nicka Cavea na festivalu Metronom v pražských Letňanech. A my si jeho tvorbu připomeneme jedním z jeho zásadních alb, kolekcí lidových i umělých mornířských balad z roku 1996. Album Born the Ballads od Nicka Cavea si dáme dneska večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a Kneblová si dojela pro zlatovka k krosu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi vypracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červnový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 100 000 lidí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová v neděli vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. V pondělí pak očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty v pondělí maximálně 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
3: On me, sir, allow me to impose on you. I have no place to stay.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda projedná možné zrušení koncesionářských poplatků. Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou a velkou cenu Katalánska vyhrál Hamilton. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvojnuje snížením zátěže pro občany a firmy. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Bráč. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
2: Najodolnější voči zdražovaniu sú len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Prím hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Josef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Lewis Hamilton znovu zabodoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. V noci bude polojasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům. V pondělí očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 21 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Letošní Rock for People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. Ale ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rock Zone 105.9.
1: Většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi a Kneblová si dojela pro zlatovka k krosu. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi vypracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červnový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo týká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová v neděli vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V noci bude polojasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty budou klesat k 8 stupňům Celsia. V pondělí pak očekáváme polojasno až oblačno a večer ubývání oblačnosti postupně až do vyjasnění. Nejvyšší teploty v pondělí maximálně 21 stupňů Celsia.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Letošní rok For People je velmi dobře obsazený a má vyrovnaný program každý den, ale jestli se na něco veřejnost těší ze všeho nejvíc, jsou to angličtí The Gorillaz. A ty jsou pro rádio trošku oříšek, protože Gorillaz jsou kapela, která hodně pracuje s vizuálními efekty a má skvělé klipy. Ale rádio nabízí jenom hudbu. A tak si dáme jejich nejnovější album The Mountain dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda projedná možné zrušení koncesionářských poplatků. Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou a velkou cenu Katalánska vyhrál Hamilton. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušení